0: Radio City.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Hit Radio City.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

zmienić i to, co ani nie czeka.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Hit Radio.

0: jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Ričnikovo šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Ričnikovo-šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo-šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Krásné sobotní ráno, je 7 hodin a první zprávy, vítejte u nich. Ti, kteří nestihli hlasovat včera, mají šanci ještě dnes od 8 do 14 hodin. Pak se volební místnosti uzavřou a volební komisaři začnou sčítat hlasy. Výsledky budou k dispozici na volebním webu. Po pondělním projednání státní volební komisí budou vyhlášeny pravděpodobně v úterý. Uživatelé e-dokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální a informační agentura v ní totiž po zkušenostech ze zátěžového testu provedla změny, které mají zajistit stabilitu systému během říjnových voleb. Instalace trvá jen krátce, což ale nemusí platit ve chvíli, kdy lidé půjdou volit. Digitální a informační agentura proto žádá, aby aktualizaci nenechávali až na příchod do volební místnosti. A pojďme také na sport. České fotbalistky vstoupily do baráže o historicky první postup na mistrovství světa porážkou. V úvodním utkání na domácí půdě podlehly Skotsku 0-2, když o osudu zápasu rozhodly po změně stran branky Vejrové a Emsliové. Situaci českému týmu zkomplikovala v závěru také červená karta pro Krejčiříkovou. Odveta čeká svěřenkyně trenérky Klimkové v úterý na hřišti soupeřek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Radotín zve po celý víkend na havelské posvícení. Návštěvníci budou sledovat četná hudební nebo divadelní a taneční vystoupení a těšit se mohou také na občerstvení a stánky s tradičními řemesly. Po oba víkendové dny se začíná v 9 dopoledne a program pokračuje do 6 večer. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Smutně dnes budeme vzpomínat na ty poslední dny, dnes očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Odpolední maxima o 16 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
3: No jasně, tak vám přejeme hezký víkend, krásnou sobotu. Máme 3 minuty po 7 hodině. Filip už to vlastně dneska naznačil, jo? Dneska my budeme vysílat v podstatě jako takový dědečkové.
4: Jo, to bejvávalo, prosím tě. To ještě svítilo sluníčko.
3: A tak, no.
1: To už nebude dneska, no.
4: To tak jako... se na to pojďme podívat, tady to nebylo moc,
1: jak to nebylo moc, jak starý pán. Já už neumím mluvit jak starý pán.
4: Já ti říkám, prosím tě, hele, dáme si toho pitbula, potom Kristýnus akvária a pak tady bude politika, jo. Takže, přátelé, hezké ráno. Kde mám zuby? Kde mám zuby?
0: Hit Radio City. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Poetikou. Vstáváme u nás na Hit Radio. Máme sobotu 10. října a důvod, proč 10 minut po 7. hodině jste vzhůru, těch důvodů samozřejmě může být víc než dost. Nemohli jste dospat, čeká vás nějaký pracovní úkon, nebo třeba sedíte ve volební komisi, i to samozřejmě může být pro někoho důvod, proč vstávat takhle brzo, protože za nějakých 50 minut se nám znovu otevřou ty volební místnosti a to dneska až do 2. hodiny odpoledne. Nevím, jestli už jste to zvládli, já jsem teda včera křížkoval, házel jsem tam jednotlivý křížky, dokonce i k lidem, který vůbec neznám, ale tak nějak jsem tam došel. Musím říct, že vlastně ta volební místnost, do které jsem já včera byl volit, tak ta je velmi improvizovaná. A hlavně členem komise tam byl takový týpek, takový pán, já jsem ho viděl úplně poprvé. Normálně tam jako nebývá v té komisi, ale měl takovou tendenci komentovat kohokoliv a hlavně taky cokoliv, jo. Takže kdokoliv přišel, aniž by se na cokoliv zeptal, tak pán hned říká, vám to ale dneska teda sluší. Tak se všichni tak nějak zarazili. Pak jsem přišel já jsem přišel těsně před 10. hodinou večer, tak jenom jsem slušně pozdravil a už jsem dostal takový no, nějak pozdě, ne, nějak pozdě. Tak přátelé, dá se s tím nějak vypořádat, ale zase nechtěl bych být členem té komise a sedět tam s ním celý den. To si myslím, že potom musíte mít vyhučenou úplně hlavu. Co se týká tedy voleb, tak já si myslím, že to dneska ani sledovat nemusíte. Ono totiž někde bude sečteno až v neděli ráno, takže já bych tomu nechal ještě trošku jako odfuk a v neděli se na to můžete podívat, kdože vám to bude šéfovat tý vaší obci nebo ve městě. Vy mi dejte vědět na 777-937-777, jak jste na tom s tím sobotním vstáváním, co vás vytáhlo z postele takhle brzo ráno. No a my vám k tomu samozřejmě budeme hrát skvělou muziku. Tady jsou Banners a Someone to You a za pár minut si dáme Taylor Swift a Fate of Ophelia. Hezkou sobotu, my jsme Hit Radio, ať se vám hezky vstává.

0: Takhle se vstává o víkendu. V sobotu s námi máme 7 hodin a k tomu 19 minut. Posloucháte Hit Radio. Taylor Swift nám dohrává The Fate of Ophelia. Mimochodem Taylor Swift, nejúspěšnější umělkyně v historii Video Music Awards. Samozřejmě hudební televize MTV dlouhodobě pořádá Video Music Awards. Ten letošní ceremoniál se konal ještě vlastně na konci září a Taylor Swift tam získala 3 sošky, celkově 33 trofejí a překonala tak dosavadní rekord své kolegyně Beyoncé, takže tahle holka je v podstatě absolutně na totálním vrcholu. V podstatě jeden z předsedů fanklubu, takzvaných Swifties, sedí naproti mě, protože prostě Philip Taylor Swift přímo miluje.
1: Já vás zdravím, dobrý den. Největší fanoušek Taylor Swift. Já dokonce i vím, že plakáty se normálně lepí doma na zeď, ale já mám normálně polepený okýnka v autě. Já je vlastně nemůžu stahovat ani, jo, protože bych si zničil tu krásu, co tam mám. Mám nové přední, zadní a vlastně i přední čelní sklo, kousíček takhle vpravo nahoře mám samolepku Taylor Swift.
0: Projdeš s tím na technický?
1: Tam jdu až v prosinci, takže do té doby to musím opatrně, velice opatrně sloupnout, aby to šlo znovu použít.
0: No takovou českou Taylor Swift, pojďme si to říct na rovinu, to je Eva Farná. Mimochodem, co říkáš na to, že je volná teďkon?
1: No, já si myslím, že si bude chtít chvíli užít svobody,
0: aha,
1: ale chtěl jsem teď říct, že od té doby, co vyšla ta zpráva, já se v tom nechci pitvat, ale že ty texty, to jsme se o tom bavili včera, no, najednou dávají strašný smysl a já si úplně té písničky jinak vážím teď.
0: Tak Perpetuum mobile si dáme už za chvíli a přejeme vám dobré ráno. 7.20.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Deníky aut, protože jen chvíle se radoval mladý Francouz z vysněného vozu. Poté, co si ho vyzvedl v prodejně. Pouhých 15 minut poté ho totiž přistihli četníci při velkém přikročení maximální povolené rychlosti, což v jeho případě mělo za následek nejen zabavení řidičáku, ale také pokutu ve výši 100 000 korun.
1: Zapomněli jsme dodat, že tím vozem, který si tenhle mladý Francouz koupil, tak byla Dacia Sandero.
0: Aha.
1: Na 50 jel neuvěřitelný
0: 53.
1: Tak vám přejeme dobré ráno. Tohle je Hit Radio a tohle jsou Nickelback. Hezkou sobotu.

0: dostali jsme se do začátku milénia, tohle jsou Lasgo a Samfin. Mimochodem videoklip k téhle písni se točil v Česku, v Praze. Když se na to podíváte, dejte si to na YouTube, Lasgo a Samfin, a najdete tam hlavní nádraží v Praze. Lehce po 7:45, představ si, Filipe, kdo dneska slaví svátek, to mě docela překvapilo.
1: Hele, mohl bych si naklikat třeba Google, ale neudělám to.
0: Marina.
1: Marina?
0: No.
1: To je z Chorvatska jméno nějaký.
0: Jsem právě vůbec nevěděl, že normálně v českém kalendáři. Marina, 10. října, ženské křestní jméno, má latinský původ, člověče. Domácí podoba Marka, Mana, Rina, Márinka, Maruška.
1: Bylo by možná zajímavý si projet český kalendář, jaký jména to obsahuje, protože Marina, to jsem tady taky nevěděl, že vůbec je v českém kalendáři.
0: A my teď vyzýváme všechny Mariny, aby nám napsali na 777-937-777, aby se nám legitimovali, jo? My žádnou neznáme teda.
1: No ale známe třeba paní, co nám píše pravidelně sem do víkendu, a to je Marila, takže to je skoro stejný.
0: Vidíš to? No, to je dobrý. Takže Marilo, my moc zdravíme a dneska máš svátek.
1: No počkej, já se jdu podívat, jestli Marila vlastně musí taky být, ne, v českém kalendáři.
0: No to nemusí, ne? Asi.
1: No nemusí, protože taky není. Takže Marilo, máš oficiálně svátek. Tenhle posvátný den 10.10. by sis mohla pamatovat a pak si oslav samozřejmě ten, který máš klasicky.
0: Ano, gratulujeme! Za chvíli Lady Gaga.
2: Hit Radio.

Calvin Harris, těsně před 8 hodinou. Přejeme vám dobré ráno. Za chvíli nabídneme čerstvé zprávy, abyste věděli, co se děje okolo nás. No a i po 8 na Hit Radio velká muzika a velké hity. Třeba Avicii.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je 8 hodin a další zprávy jsou tady, vítejte u nich. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí ji dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. Dostupnost vlastního bydlení pro mladé lidi v Česku je v kritické situaci. Kvůli vysokým cenám nemovitostí a drahým hypotékám si většina mladé generace nedokáže pořídit vlastní byt bez masivní podpory rodiny. Podle aktuálních průzkumů už zhruba 2/3 rodičů svým dětem s bydlením buď finančně pomohly, nebo s tím v budoucnu počítají, přičemž často obětují i vlastní úspory. A pojďme také na sport. Téměř 4 měsíce po zranění, které utrpěl na mistrovství světa, nastoupil za West Ham fotbalový reprezentant Tomáš Souček. Předehrávce 9. kola 2. anglické ligy proti Queen's Park Rangers byl bývalý reprezentační kapitán v základní sestavě, ale střídal už v poločase, kdy jeho tým prohrával 0-1 golem z penalty právě po jeho faulu. Zápas už skončil 1-1, když Bowen z West Hamu neproměnil v 90. minutě penaltu, předcházel ceremoniál k uctění památky brankářské legendy West Hamu a bývalého hráče Queen's Park Rangers Lučka Mikloška, jenž v polovině září v 64 letech zemřel. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V botanické zahradě v Troji začala výstava dýní. Letos nás zavede mezi dinosaury, obří pravěký hmyz, mamuty i pralidi. Originální dýňová aranžma doplní interaktivní zastavení, tvořivé dílny, které probíhají dnes i zítra. Venkovní expozice botanické zahrady jsou otevřeny od 9 ráno. Z Prahy Lucie Daňková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Dnes očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ale později odpoledne a večer by mělo oblačnosti ustávat. Nejvyšší teploty v závislosti na poloze v Čechách až 16 stupňů, na jižní Moravě, ale Jakube, až 18 stupňů Celsia.
3: Ty kráso. A misionářská poloha kolik?
1: 25.
0: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
3: Tak se smějte, přátelé. Máme 3 minutky po 8 hodině. Já vím, někde je to takové až skoro podzimní sichravé počasí, ale co chceme, no, máme 10. října. Sobota je v plném proudu, hezké ráno. No a máme před sebou samozřejmě skvělou muziku. Tohle vás probudí, jestli to náhodou už nestihla káva, cigárko a podobné věci. Avicii a Levels, za pár minut taky Hozier, no a my jsme Hit Radio, tak ať se vám dobře vstává.

0: 10 minut po 8 hodině, sobota a taky Hit Radio s vámi. Dneska 10. říjen. My už jsme navázali na to, kdo dneska vlastně slaví svátek, což je celkem netypické jméno, Marina. Ale pozor, k tomu dnešnímu dni se nám vážou další věci, které lze oslavovat, jo, protože jako slavit se dá kdykoliv, stačí si najít důvod, jo? A představte si, že dneska je Světový den duševního zdraví, což s Filipem k tomu asi nemáme moc co říct.
1: No my dva určitě ne.
0: Máme ovšem Světový den vajec.
1: Světový den vajec dneska je.
0: No.
1: A tak to je ale velice důležitá věc pro lidstvo.
0: No zejména pokud jste si řekli, že jste teď vstali po 8 hodině a říkáte si, co my si dáme ke snídaní. No přátelé, dneska to nemůže být nic jiného, než nějaké krásné volské oko, nějaká omeletka, hele cokoliv.
1: Hele, mám tady ještě jednu zajímavou věc, 10.10. Rok 1979, napadá tě tak, co tak mohlo jako vzniknout?
0: 1979. No. Je to dopravní stavba nějaká?
1: Ne, je to ohledně her.
0: Tetris?
1: Ne, do prodejen a heren zamířila kultovní videohra Pac-Man.
0: Nekece!
1: Jo, no. 1979, nechce se mi počítat, kolik je to let, hodně.
0: Dávno, už hodně. No,
1: hodně, skoro 50.
0: Takže jestli jste někdy hráli Pac-Mana, což jako já jsem to hrál, ale dobrý jsem v tom určitě nebyl. No a završíme to něčím, co třeba jako potěší řadu žen a Richarda Krajča, je Světový den kabelek.
1: Mm-hmm. Tak tomu jsem nikdy moc neholdoval, člověče, mám doma jenom dvě.
0: Z krokodýlí kůže samozřejmě. Tak dneska si vyberte, co oslavíte 10. října. My vám k tomu po ránu pustíme skvělou muziku. Tady je Sebastian, Rup a Leeds a za pár minut taky Cyril. Ať se vám dobře vstává, Hit Radio s vámi.
2: Jsem daleko, pak blíž.

0: sobotní ráno Cyril a Stumble Nen. To je skvělá muzika, kterou vám hrajeme, a to 20 minut po 8. No a dneska se musíte rozhodnout, jestli budete tým pláštěnka nebo tým deštník. Potom ještě taky můžete být pravda. Tým nechám na sebe kapat, jo? To je jako speciální odvětví. Klidně s námi vysílejte. My jsme tady s Filipem k dispozici na 777-937-777. Ty seš tým pláštěnka?
1: Já pláštěnku nemám vůbec. My jsme kupovali vůbec... Jeli jsme do Rakouska před 3 měsícema a já jsem si kupoval svoji první nepromokavou bundu v životě, protože mělo pršet.
0: Vodní sloupec kolik?
1: To nevím, ale byla drahá docela. Stála si 3,5 tisíce, tak věřím, že bude snad dobrá. A mám ji na celý život už.
0: Pokud máš teda nepřiberu, dneska sebou?
1: Nemám ji sebou, protože jsem přijel deštníkem na kolečkách a vůbec ven nevycházím.
0: Ano, tým deštník na kolečkách, to je taky speciální věc, protože jakmile prší, tak řada z nás si bere svého plechového miláčka jako svůj deštník. Prosím tě, já jsem tým pláštěnka, což je zvláštní. Ono v tom vypadá jak idiot, že jo, vždycky. A já jsem si koupil svoji první pláštěnku na Formuli 1 do Maďarska před 3 roky. Hned jsme ji využili samozřejmě a od té doby nerad držím ten deštník, připadám si většinou jako ten průvodce turistů po Praze. Takže nosím pláštěnku a je důležité si říct, že je úplně jedno, jak u toho vypadáte. Nikdy u toho nebudete vypadat dobře. Tak dejte vědět na 777-937-777. Dáme si Leony, Imagine Dragons, za chvíli.
2: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: s Emou Drobnou. Vstáváme u nás na Hitrádiu. Dobré sobotní ráno. 3 minutky po 8:30. One Republic vás čekají taky David Guetta, aktuální DJské číslo 1, protože bylo vyhodnocení prestižní ankety DJ Mag Top 100 a David Guetta se už po 6. umístil na absolutním vrcholu. Teď už ale Filip a čerstvé aktualitky.
1: Ranní update.
2: Tak čekal jsem, že mě představíš jako Filip Guetta, ale nestalo se, zklamání, jdeme na to.
0: Je to Filip z Guetta jenom.
2: Kanaďané si, tady jako divný, tady začít číst tady o Kanaďanech, jo, ale pojďme na to, pojďme se ustředit. Kanaďané si začali všímat, že jim z domu mizí oblečení. Pachatelem nebyl člověk, ale kocour Leo. Ten pravděpodobně nosí domů ponožky, spodní prádlo nebo svetry. Jeho rekordem je dokonce 9 kusů oblečení během jediného dne.
0: On si to neoblíká, že jo?
2: Já nevím, prej viděli nějakého kocoura v ponožkách včera. No pojďme dále, Hilda Jacksonová se svého 105. roku rozhodně nezalekla. Zaměstnanci domova důchodců jí připravili diskotéku se světly a DJem. Oslavenkyně si večírek pořádně užila a dokonce si zatancovala, i když už prej jí při pohybu používala chodítko. Na parketu s ní bylo asi 70 dalších lidí.
0: Málo se ví, že tím vlastně DJem, který to byl David Guetta, který tam...
2: Na utance ještě zůstaneme, protože, pardon, majitelka obchodu, to nejde, počkej, majitelka obchodu v Novém Jižním Walesu chtěla trochu rozveselit své zákazníky, na dveře proto umístila jednoduchou výzvu, kdo při vstupu zatancuje, dostane kávu zdarma. Lidé se nápadu chytli a před kamerou začali spontánně tančit. Majitelka říkala, že chtěla do své komunity přinést trochu dobré nálady. Tohle se mi líbí.
0: Ale to já bych asi taky zatančil, člověče.
2: Hele, jdu na to.
0: Pozor, přátelé.
2: Dostanu kávu zdarma.
0: Neuvěřitelně nekoordinované pohyby v tuto chvíli ve studiu Hitrádia a skoro až ano, vypadá to, že nová kyčel bude potřeba. Doufám, že stále ještě tady.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

Million Reasons a Million Dreams. Právě teď u nás Hit Radio City je s vámi. Přeju vám dobré sobotní ráno, lehce po 8:45 a příjemné vstávání teda těm, kterým zazvonil budík až před chvílí. Představte si, že velkolepá dáma Rihanna má doma přes 170 stále nevydaných písní. 170, to je jako peklo, jo. Takže písniček má opravdu dost, jenom zřejmě nechce nikomu pustit. Nikdy neuvedla, jestli to je jako důvod, že třeba jako nejsou dobrý, nebo že prostě se jí nelíbí, nebo jsou nedokončený. Prostě poslední album přitom vydala před 10 lety, tak to znamená, že jako náboj má, ale je to v podstatě jako mít doma plnou ledničku a tvrdit, že doma nemáte nic k jídlu, nebo mít plný šatník oblečení a říkat, že nemáte co na sebe. To se přece neděje, že jo? A víte co? Tak si jí dáme už za chvíli. Rihanna SMM. No a spousta další muziky vás čeká, další velké hity, jako vždycky tady u nás. Tak dobré vstávání a hezké ráno, my jsme Hit Radio.

0: Richard Krajčo byl včera u nás ve studiu a dozvěděli jsme se přímo od něj, že vlastně včera vyšla nová deska. Po dlouhé době nová deska kapely Kryštof. My jsme si pouštěli i ve vysílání samozřejmě nějaké nové písně. Mimochodem jmenuje se Půlnoční hřích, stejně jako ta písnička, která právě teď dohrála. 9:00 už za chvíli, posloucháte Hit Radio, dáme si Dana Bartu nebo Temper Septy, ale to všechno až za chvíli.
1: Lenny Kravitz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, je 9 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Voliči mohou druhým dnem rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno. Komunální volby jsou tradičně spojeny s úvodním kolem, s úvodním slovem kolem 3. hodiny. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky od svého naplnění před 30 lety. Letos je to po 15. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, následně komise začnou se sčítáním hlasů. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Tisíce mladých Čechů v Česku pracuje načerno bez školení i základní ochrany. Nová studie ukazuje, že stát nedokáže kontrolovat zprostředkovatelské řetězce a děti přijímají nelegální podmínky jako standard. Inspekce práce sice ročně provede přes 20 000 kontrol a uloží stovky milionů pokut. Problém ale stále přetrvává. A pojďme také na tenis. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj Masters v Šanghaji. Portugalského tenistu Nuna Borgese porazil 6-3, 3-6 a 6-3. Roli favorita potvrdil 19. hráč světového žebříčku za rovné 2 hodiny. Borgesovi dal 12S. O postup do 3. kola hraje ještě Dalibor Svrčina. Jeho soupeřem je Tomáš Martin Echeverry z Argentiny. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Celodenní program s armádou České republiky je připraven v Atriu Flora. Také přilehlé okolí se promění ve vojenskou základnu se zábavou a podívanou pro celou rodinu. Army Den nabídne velkolepou přehlídku vojenské techniky, výstroje i výzbroje. Vstup je zdarma a začíná se v 10. Z Metropole Lucie Daňková.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Dnes očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, postupem dne ale začne oblačnosti ubývat. Maximální teploty, a to zejména na Moravě, odpoledne až 18 stupňů Celsia.
6: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
0: Je to tady, přátelé. Hezké ráno, i když okolo 9:00, nevím, jestli jako říkat úplně ráno, ale tak dobrý den, hezkou sobotu 10. října. Máme před sebou samozřejmě skvělou muziku. Dan Barta je připraven, On My Head, za pár minut Temper City, ale my se vrhneme taky na jedno velmi zajímavý téma. Já nevím, jak moc si užíváte podzim, jako jestli se užíváte do sytosti, ale představte si, že zima už klepe na dveře a dává o sobě vědět, jako celkem dost. Takže, kde právě sněží, to vám řekneme už za chvíli. Filip se trošku zděsil, ale no tak je to tak, no, chlapče.
3: Už sněží někde, jo?
0: No, bohužel.
3: On řekneme za chvíli. Možná.
0: Tady jsou snowboardáci, ale to se úplně hodí. 3 minutky po 9:00. Dobré ráno.

0: Takhle chutná sobota, nějakých 9 minut po 9. hodině, tak hezké vstávání a dobré ráno. Ano, 10. říjen, to je dnešní datum, přátelé. Podzim si neužíváme příliš dlouho, vypadá to, jako by skoro nebyl, protože, a to je pro mě celkem šokující zpráva, ski areál v krkonošské Rokytnici nad Jizerou začal tento týden s výrobou technického sněhu. Není to tak úplně, jak si myslíte, jo? Já to uvedu trošku na pravou míru. Já jsem říkal, že se podíváme na místo, kde v tuto chvíli v České republice sněží. Jasně, sněží technicky a ještě takzvaně do zásoby, jo. To znamená, že když pojedete přímo do té Rokytnice nad Jizerou, tak tam jako pravděpodobně ty kopce neuvidíte bílé, jo. Tak zas takovýhle šílenci to nejsou. Ale oni tam mají takový ty boxy, do kterých si vlastně jako vyrábějí technický sníh, a který potom, když je nejhůř, tak ho vlastně rozprašují zpátky na sjezdovky.
1: Takže ty se nás jakoby normálně obelhala. Mně i naše posluchače.
0: Říká se tomu mystifikace.
1: Mystifikace, dobře, takový clickbait můžeme říct.
0: Trošku clickbait, ano.
1: Jo, já jsem se teda ještě než si ty řekl o tom technickém sněhu, samozřejmě, jelikož jsem takzvaná Kafka, dal online kamery a říkal jsem, že tam žádný sníh není. No. A pak jsem přišel na to, že jsi normální lhář.
0: Je to tak, já jsem se dokonce koukal i na kamery, jestli náhodou na sněžce aspoň jedna vločička, nic, člověče. A kdybyste chtěli jet na sněžku lanovkou, tak máte dneska smůlu, protože to jede zase jenom do půlky a potom už si to musíte vyšlápnout celý, ale ta kamera, která na sněžce je na poštovně, tak musím říct, že jako zobrazuje, že to tam nevypadá moc hezky v tuhle chvíli.
1: Koukám na to teď.
0: Že jste tam asi tak jako v mracích, musí tam být jako hrozně, ale sníh tam není, jo. Možná si v Tatrách bude, ne?
1: To asi bude, ale tak to asi nestinu. Vysoké Tatry online kamera zkusím. Ale ještě jsem chtěl říct k tomu, k té sněžce si vím, že to nejvíc naštve. Vyšlápneš to, jsi úplně vyřízený a pak nevidíš nic.
0: Víš, kolikrát se mi to stalo?
1: No, mně hodněkrát právě, takže proto to říkám. Naposledy jsme takhle platili v Rakousku za docela drahou lanovku na Kaprunu. Hmm. No a neviděli jsme nic vůbec. Třeba na 3 metry jsme viděli.
0: Ano, je dobrý si předtím právě kouknout, jaké bude počasí a tak nějak to vyhodnotit, ale myslím si, že z několika návštěv sněžky, asi tak ze 4 se mi podařilo mít hezký výhled jednou. Tak co ty Vysoký Tatry?
1: No koukám na to, sníh tam není, člověče.
0: No tak to je.
1: Takže není nikde.
0: Jestli ani u Slováků není sníh, tak jenom v Rokytnici nad Jizerou a ještě ten technický. Tak jo, Hunter X, Golden, za pár minut Lil Nas X a spousta dalších. Ty největší hity u nás na Hit Radio. Hezkou sobotu.

0: Hezky klavír nakonec. Tohle je Filipova oblíbená písnička, protože ji má ve svém playlistu, sám to tady říkal. Musím říct, že prosím tě, nespívej tak, jako jsi zpíval před chvílí. Jo.
1: To... Tu parádu. Was it gonna rain, get my stream, ano, si tak, nestačí.
0: Takhle ano, neznáme text, ale užíváme si to dost. Hezké sobotní ráno, Hit Radio s vámi. My jsme před chvílí říkali, že v Rokytnici nad Jizerou se už zasněžuje, vyrábí se technický sníh, takzvaně do zásoby. Ozvali se nám z Harachova. Lukáš tady píše, zdar chlapci do studia. Hele, v Harachově taky zasněžujeme, protože nám sníh drží do plus 15 stupňů. Takže přeju hezký den, představte si to.
1: No, zajímavý tady přírodní ukaz.
0: To je teda tak, že moc zdravíme. A kdybyste si přece jenom chtěli už teď 10. října sáhnout na sníh, byť technický, tak Rokytnice, Harachov jako určitě. A jestli nás posloucháte z nějakých dalších lyžařských středisek, tak klidně napište, uděláme vám takové malé promíčko, protože tam máte sněhové vločky a to nás baví. Dáme si už za chvíli další skvělou muziku. Liam Payne, připraven s Ritou Orou, a nebo taky klasika od Cher.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: fajn.
1: Jeleni dnes po ránu, Hit Radio a samozřejmě taky víkend v plném proudu. Přátelé, mám pro vás jednu zprávu, teda, která mě velmi potěšila, protože se vrací, ano, I'm back. Arnold Schwarzenegger se vrací v 79 letech na filmová plátna, respektive tedy na platformu Prime Video, která je od Amazonu, jo. Chystá se totiž nová vánoční akční komedie a ta se jmenuje The Man with the Bag. A přátelé, Arnold Schwarzenegger ve svých 79 letech hraje Santu Klause.
2: Ježišmarjo. A do toho bude dělat nějaký promo i na vrtačky a tak, ne?
1: To je dost možný, člověče.
2: Hele, a víš, že on už v jednom vánočním filmu hrál? Rolničky, kam se podíváš, znáš?
1: Asi jo,
2: tak tam on teda nehrál, tam on chvíli si taky hrál na Santu Klause pro svýho syna, tam hrál teda tatínka, takže to byla jedna z mála rolí, kde on jako nebyl nabušený a Terminátor a tak, takže už jeden vánoční film měl za sebou.
1: A líbilo se ti to? Jako umí to zahrát?
2: Hele, já to měl na kazetě na VHS doma, takže já jsem si to pouštěl furt, ale je to, víceméně dal bych tomu asi 31% zpětně takhle.
1: No, každopádně v té komedii, kde teda Arnold Schwarzenegger bude hrát Santu Klause, tak mu ukradnou kouzelný pytel z dárky a pomoci mu musí potom zloděj, to znamená, že ono vlastně toho zloděje z pozice Santy Klause přetáhne na dobrou stranu a společně vlastně ukradnou ten kouzelný pytel z dárky a celé to uvidíme na té prémiové Prime Video platformě 2. prosince letošního roku, nicméně trailer už je venku.
2: Má smysl na to teda vůbec koukat teď po tom, co jsi nám prozradil ten spoiler celý děj?
1: Uvědomuji si, že máš trošku pravdu. No nic, tak dělejte, že jste to neslyšeli. No, tak prostě Arnold hraje Santu, to je všechno,

Robin Schulz hraje u nás na Hit Radio. Příjemné sobotní dopoledne ve 9:45. No a jakou muziku vám naservírujeme do té desáté? Tak vrátíme se do roku 2005. Schválně, co jste tou dobou dělali, když tohle hrálo všude? Samozřejmě originál Irene Cara, What a Feeling Flashdance, tohle je verze od Global DJs. Připomeneme si ji už za chvíli u nás na Hit Radio.

je sobota. U nás v naší hudební společnosti, my jsme Hit Radio. Za chvíli tu máme 10. hodinu, což znamená, že vám opět budeme hrát ty největší hity, konkrétně třeba Vzpomínka na Blondýn, Eva Farná s Mirajem tady budou a spousta dalších. Za chvíli taky čerstvé zprávy, tak s námi vydržte.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, 10. hodina, další zprávy, vítejte u nich. Z Lávkova mostu v Praze spadlo dnes ráno do Vltavy policejní auto. Tři lidé, posádka vozu a běžec, který přispěchal na pomoc, vyvázli bez zranění, ale byli podchlazeni. Na místě zasahovali hasiči z čluny. Nabouraný vůz se podařilo z vody vytáhnout. Okolnosti nehody jsou zatím nejasné. Češi letos dováží stále více ojetin a téměř polovina z nich je starších než 10 let. Za zdánlivě jednoduchým příběhem o hledání co nejlevnějšího auta se ale skrývá druhá překvapivě odlišná část trhu. Zájem o mladší vozy, prémiové značky i elektromobily roste a právě zahraničí se pro české řidiče stává jejich hlavním zdrojem. A pojďme také na sport. Filip Salač odstartuje do nedělní motocyklové velké ceny Indonésie ve čtvrté řadě z 11. pozice. V kvalifikaci třídy Moto 2 český jezdec obsadil 12. místo. Po trestu pro jednoho ze soupeřů se ale na startovním roštu o jednu příčku posunul. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Radotín zve po celý víkend na havelské posvícení. Návštěvníci budou sledovat četná hudební nebo divadelní a taneční vystoupení a těšit se mohou také na občerstvení a stánky s tradičními řemesly. Po oba víkendové dny se začíná v 9 dopoledne a program pokračuje do 6 večer. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Dnes z převážně zatažené oblohy bude občas pršet, později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 15 stupňů, na jihu Moravy až 18 stupňů Celsia.
0: Hit Rádio. Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádien.
3: Tak jsme tady, přátelé, hezké dopoledne, 10 hodin k tomu 3 minutky. No a sobota v plném proudu. U nás na Hit Rádiu Enrique Iglesias, Blondie. A jak jsem říkal, třeba taky Tayo Cruz. Kromě jiného dneska, prosím vás, je 10. říjen, v televizi startuje Stardance. Chceme vám říct, jenom abyste neměli strach, s Filipem tam nejsme opět, ale jak sami jste už určitě zaznamenali, Stardance do příští řady bude mít novou moderátorskou dvojici. A my to opět nebudeme.
1: Nebudeme, jo. Oni nás nevybrali teda.
3: Oni nás nepozvali ani na konkurs, člověče, to se obávám.
1: To nás jsme nemuseli propálit, já jsem chtěl říct, že jsme tam byli předevčírem a ještě nám nedali vědět.
3: Nic, no, to nevím, kde jsi byl ty, ale mě tam teda nepozvali.
1: Tak to nebyl Stardance asi.
3: Hele, komu budeme fandit ve Foxtrotu třeba?
1: Já nevím. Já se přiznám, že vůbec nevím, kdo tam bude letos.
3: Vojta Dyk, to je jediný jméno, který si pamatuju.
1: Jo, tak faníme Vojtu Dykovi, ten zpívá spartianskou hymnu.
3: No, tak a dost. Enrique Iglesias právě teď. A po 10. hodině vás stále zdravíme a přejeme hezkou sobotu a hlavně co nejlepší víkend. S Hit Rádiem.

0: Toto jsou Blondie a Mária. Sobotní dopoledne u nás na Hit Radio. No a dneska večer, přátelé, dneska večer to začíná. Ode dneška se zase trsá po obýváku a zase jsme všichni experti na to, jak se pokládají paty na zemi při valčíku. Startuje totiž další ročník Stardance. A pojďme si říct, že mezi hlavní hvězdy rozhodně patří Vojta Dyk, Tomáš Matonoha anebo třeba taky Radek Štěpánek. A největší šance, alespoň podle bookmakerů, se dávají Vojtovi Dykovi. On je totiž přesně ten typ člověka, co se ráno probudí, protáhne se a vypadá, že má natrénováno daleko víc než všichni profíci. No a pak tu máme nezdolného lva Radka Štěpánka. Vůbec sportovci to většinou mají opravdu jako velmi natrénované ve Stardance a já věřím, že i on ukáže nejenom sílu a svaly, ale že to tam prostě rozbalí. No a pro nás muže hlavní lákadlo jednoznačně Sára Prachař Sandeva. To si myslím, že bude velmi pěkná podívaná. V každém případě, chlapi, zapomeňte na fotbal. V sobotu večer se u nás doma bude zase řešit jenom držení rámu, propnutá špička a tak dál. Dneska to celé začíná. Stardance je tady. No a tohle už je Eva Farná a Miraj na Hit Radio.
1: Do hlavy.

0: asi už jste zaznamenali, že na televizních obrazovkách se zase hledá superstar. Ano, Československo hledá superstar. No ale taky je to 22 let, dlouhých 22 let, přátelé, od té první řady. Zase rok 2004, na konci stála Aneta Langerová, jakožto absolutní vítězka, téměř 2,5 milionu hlasů. A my si zahrajeme už za chvíli její srdcotepec na Hit Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu nám dohrála Aneta Langerová. No a přejeme stále hezkou sobotu. Představte si, že si na Instagram chcete dát nějakou fotku z dovolené, z narozenin, nebo třeba ze svého oběda. A Instagram vám k tomu vždycky nabízí nějakou písničku, že jo? To je naprosto normální. Jenomže se taky pár týdnů zpátky stávalo, že vám nabízel jednu a tu samou písničku neustále, zas a znova, jo? Přesně to se dělo lidem po celém světě. A Instagram si teď sype popel na hlavu, protože neustále doporučoval píseň od americké rockové kapely Creed z roku 1999. Higher. Možná, že patříte mezi ty uživatele, kteří tam tuhle, alespoň pro nás bych řekl, pro Evropany, pro Čechy, jako neznámou kapelu, takže jste ji tam prostě měli a bylo vlastně úplně jedno, co jste zveřejňovali, jo? Jako takhle, špatná písnička to asi není, ale asi ji nepotřebujete jako soundtrack úplně ke všemu. Někteří už dokonce začali prý spekulovat, jestli si kapela tuhle propagaci nezaplatila. Ale nakonec se ozval samotný Instagram a přiznal chybu algoritmu, omluvil se a oznámil, že vlastně neví, proč se tak děje, ale že to nějak zatrhnou, tak vidíte. A pak, že rádia hrají pořád dokola to samé, vůbec, tyjo, Instagram to dotáhl ještě dál a ještě se za to musel omluvit. Lost Frequencies a za pár minut Damiano David. My jsme Hit Radio a přejeme dobrou sobotu i krátce po půl jedenácté.

Easy on Me. S Adele u nás na Hitrádiu. Lehce před 10:45. David Guetta vás čeká, taky Chinaski a jejich selhání. A nevím, jestli jste si to všimli, ale už se zase všude mluví o bitcoinech. Chvíli bylo kolem nich takové trošku ticho, ale najednou zase všichni řeší, jestli ho koupit, nekoupit, kolik to stojí, jestli už třeba náhodou není pozdě. A přitom dneska už kvůli tomu nemusíte mít jako nějaké extra výkonné počítače, vlastně nemusíte být ani žádný počítačový expert. Bitcoin si totiž můžete pořídit dokonce i přes vaši banku. Třeba Partners banka umožňuje nákup bitcoinu přímo v mobilní aplikaci, bez nějakých dalších registrací a složitého nastavování. A navíc teď máte jednu zajímavou akci, když si u Partners banky založíte účet a zadáte kód BTC500, tak rovnou dostanete 500 korun na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Jo? Takže jestli vás vlastně někdy zajímalo, jaký je to vlastnit alespoň jeden malinkatý kousíček bitcoinu, tak si to můžete vyzkoušet. Stačí v aplikaci Partners banky použít kód BTC500. Tak možná, že je to dost inspirativní a už na to klikáte.

0: you.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Hit Radio.

0: takhle se pumpuje na Hit Rádiu. Hezkou sobotu. I když pravda trošku takovou smutnou, na mnoha místech po republice i dešťovou. Nicméně to neznamená, že bychom nepřipravovali sobotní oběd a že bychom vám k tomu nezahráli nějakou tu vaší. Už za chvíli si dáme písničky k obědu po 11. hodině. Diktovat samozřejmě budete jenom vy. Za chvíli taky čerstvé zprávy přesně v 11.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem. Každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost EPET. Lidé podle něj doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Pravidelné revize elektroinstalace neprovádí hned 63% z nich. Každý pátý Čech navíc neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. Zanedbávaná je prevence také u plynu. Pravidelné revize plynových kotlů dělá jen 34% domácností. Tisíce mladých lidí v Česku pracuje na černo, bez školení i základní ochrany. Nová studie ukazuje, že stát nedokáže kontrolovat zprostředkovatelské řetězce a děti přijímají nelegální podmínky jako standard. Inspekce práce sice ročně provede přes 20 000 kontrol, i tak to ale nestačí. A pojďme také na hokej. Lukáš Dostál musel být ve střelu před každým pokusem soupeře. Nebylo jich totiž mnoho. Český brankář pomohl hokejistům Anaheimu 15 zákroky k výhře 5-1 ve Winnipegu a připsal si třetí výhru ve čtvrtém startu v nové sezóně NHL. Ve zbývajících třech zápasech pátečního programu zasáhl do hry z českých hokejistů už pouze Jaroslav Chmelař, který podlehl s New Yorkem a Rangers ve Washingtonu 1-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: V botanické zahradě v Troji začala výstava dýní. Letos nás zavede mezi dinosaury, obří pravěký hmyz, mamuty i pralidi. Originální dýňová aranžmá doplní interaktivní zastavení, tvořivé dílny, které probíhají dnes i zítra. Venkovní expozice botanické zahrady jsou otevřeny od 9 ráno. Z Prahy Lucie Deňková.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: No jo, tak většinou zataženo deštivo, takhle nám to vyšlo na dnešní sobotu, nejvyšší teploty od 10 do 15 stupňů, jenom na jih Moravy moc zdravíme, tam budete mít nejvíc z celé republiky až 17 stupňů a k tomu mírný jihozápadní vítr. No teď už jsou 2 minuty po 11. Vy diktujete, co budeme hrát na 777-937-777. Jsou tady hity k sobotnímu obědu a klidně k té písni připište i co hodláte dneska vařit, jo? Inspirujme se navzájem.

Liraj a volám. I tohle píseň je přesně podle vás. Tomáš si o ní zapsal, protože dneska prý chce dělat k obědu buchtičky se šodo, tak to jsem dlouho neměl teda. Dobrou chuť, nejenom Tomášovi, ale vám všem, kteří jste právě teď na lince a posloucháte Hit Radio. Přejeme příjemnou sobotu. Mimochodem, Tomáš je náš kulturní redaktor, tak víme, že ve Valašském Meziříčí bude akce Rej meziříckých strašidel, a to 3. listopadu, a potom tam bude i lampionový průvod městem strašidelnou stezkou anebo strašidelná show, kdybyste se chtěli jít podívat. No a další přání a taky tipy na to, co dneska připravujete k obědu, posíláte na 777 937 777. Máme tady zprávu, venku prší, tak jsem si všude zapálila svíčky a pustila se vás na plný pecky a jedete bomby. K obědu bude frankfurtská polévka, domácí pizza a ke kávičce potom odpoledne piškot, tvaroh, broskev a rosol na vrch. Výborně. Stáňo, moc zdravíme, a protože ten výběr písničky byl na nás, tak já to spojím ještě s jedním přáním. Ahoj, já bych ráda zaspomínala na písničku, kterou jsem dlouho neslyšela a tak nějak patří k mýmu mládí. Vamos a bailar, a pokud se nepletu, interpret byl něco jako Paula. Tak ano, Paula and Chiara a Vamos a bailar. Markétko, máš to připravené právě teď u nás na Hit Radio? No a vy všichni, podělte se se mnou. Vysílejte se mnou mezi 11. a 12. když připravujete sobotní oběd, cože děláte, co kuchtíte, co budete jíst, a k tomu si nechte zahrát i příjemnou písničku. Hit Radio s vámi!

0: without you.
1: Sobota dopoledne a taky vaše hit radio. Tohle byl Luis Capaldi. A pozor, posíláte mi doslova celý meníčka. Já moc zdravím do Hlinska, protože Zuzka s klukama napsala krásnou zprávu. Dneska dokonce celý menu. Bramboračka čerstvý houby, super. Kuře na paprice s knedlíkem, miluju. A zapečená kýta s houbama a bramborovou kaší jako dezertíček prý pečený tvaroh s ovocem. A co se tak asi dá všechno dělat v sobotu dopoledne, kromě toho, že vaříte? Tak povlíkají se peřiny, umývají se okna a kluci si uklízí svoje pokoje a zdárně mi pomáhají, což si myslím, že je moc hezký. Tak zdravíme Zuzku. Za pár minut budeme hrát taky pro jednu Slovenku. Ano, dnes jsem dětem dělal palačinky a potom karbanátky se šťouchačkama. No a protože mám Slovenku, tak mi řekla, že jsem její chrobáčik. Tak já bych chtěl pro ní zahrát, prosím vás, Berušku, jinak jsme už 30 let spolu a je to fakt super. Petr, Dáša z Plzně, tak moc zdravíme. Jasný, co budeme hrát už za chvíli, tak vy poslouchejte. Oh. Jo, to už je jaký pravěk trošku. Ale tak pamatujeme, T-Boy Saberuška, která pofrčí nejenom do Plzně, ale taky pro vás, co jste všichni napříjmu, jo? Kdybyste chtěli nějakou písničku k obědu, dejte vědět 777 937 777.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio dneska v sobotu dopoledne, tak já jsem douklízela a nechce se mi dělat už vůbec a vůbec nic. A vařím česnekovou polévku a dám si nudle s mákem. Taky takové zprávy chodí sem k nám. Napsala posluchačka Katka a chtěla by právě Tonesen I a Dance Monkey, což jsme právě teď zahráli. No a vy máte stále příležitost až do pravého poledne ovlivňovat, co hrajeme, a to na 777-937-777, když tomu ještě přihodíte, co dneska připravujete na oběd, bude to ideální inspirace pro nás, pro všechny, kteří posloucháme. Ahoj Nej Rádiu, dneska jsem k obědu připravil knedlozelo vepřo, nebo dneska bude k obědu knedlozelo vepřo, knedlíček houskovej i bramborovej, jinak zdravíme všechny, Dušan a Iva, tak gratulujeme, to je skvělá kombinace, jedna z mých nejoblíbenějších. No a pak je tady přání z konkrétní písní, protože Marek nám napsal, že dneska obědovat nebude, což je teda velká škoda v sobotu, ale že bych chtěl slyšet od nás tu novou Miley Cyrus. Let's go. Tak jo. Tohle je totiž úplně z brusu nová písnička od Miley Cyrus, mimochodem, která vlastně uvádí i její novou desku, Base Pursuit. A za pár minut třeba taky kabáti. Tohle je Hit Radio a sobotní dopoledne přesně podle vás.

0: Barevný podzim z Hitrádie. Zlepší si náladu.
1: As we walk through the corridor of creation, we see lands divine.

0: Jak příznačné pro tu dnešní sobotu 10. října, Let It Rain, no tak pršet bude, no, po většinu toho dnešního sobotního dne. Tak moc jsme se těšili na víkend, až nám proprší, ale zítra už by to mělo být v pořádku. E17, přesně podle vás, hity k obědu, které pokračují, no a máme před sebou úplně ty poslední. Co se nám ještě vejde do téhle hodiny? Zdravím moc Žďár Zdeněk z Broumova. Dneska k obědu připravuju králíčí vývar, játrové knedlíčky a hlavní chod knedlozelo vepřozelí. Samozřejmě poslouchám vaše rádio. Gratuluju, to je vynikající oběd, typicky sobotní, to se mi líbí. A Mírovi budeme hrát, protože ten prosí o zakázané uvolnění. Jedeme s mamkou Babi pro dárek. Zdraví Míra, dáme si už za pár minut taky Michala Hrůzu a zakázané uvolnění. Dost možná, doufám, že jsme vás dobře inspirovali k dnešnímu obědu, takže jestli jste ještě neměli plán, možná, že teď už víte, co budete vařit. My za pár minut dáme Michala Hrůzu.
1: Hit Radio.

0: 20. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Sobotní pravé poledne už za pár minutek tady u nás na Hit Radius. No jo, a dáme Imagine Dragonsa nebo Leony, a to už za pár minutek, a chystá se taky další zpravodajství, čerstvé zprávy za minutku a půl.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Voliči mohou druhým dnem rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno. Komunální volby jsou tradičně spojeny s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky od svého naplnění před 30 lety. Letos je to po 15. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Následně komise začnou se sčítáním hlasů. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Lidé berou stále více léků. Důvodem je stárnutí populace, dřívější nástup chronických nemocí i větší dostupnost léčiv na trhu. Jejich nevhodná kombinace ale může způsobit komplikace. V průměru na každého Čecha připadají 2 léky denně, na seniory až 9. Pohlídat si souběh léčiv pomáhá i mobilní aplikace českých vývojářů Molekula. V její databázi jsou nahrané všechny v tuzemsku dostupné léky a při zadání medikamentů zkontroluje, zda spolu nemají škodlivé interakci. A pojďme také na sport. Hned 4 zápasy pokračuje po reprezentační přestávce dnešní program nejvyšší české fotbalové soutěže. Už včera hrála Slavia, která vyhrála 1-0 ve Zlíně. Dnes od 15 hodin se hrají zápasy Hradec Králové Artis Brno, Viktoria Plzeň Mladá Boleslav a Zbrojovka Brno Jablonec. Od 18 hodin se potom do míče kopne i ve Vršovicích, kde Bohemka vyzve Baník Ostrava. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Celodenní program s armádou České republiky je připraven v Atriu Flora. Také přilehlé okolí se promění ve vojenskou základnu se zábavou a podívanou pro celou rodinu. Army Den nabídne velkolepou přehlídku vojenské techniky, výstroje i výzbroje. Vstup je zdarma a začíná se v 10. Z Metropole Lucie Daňková.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: No, dneska nám bude pršet, po většinu dne až k večeru mají ustávat srážky, maximální teploty se budou pohybovat někde okolo 15 stupňů a jestli si říkáte, že zítra to bude lepší, no, co se týká teplot, to určitě ne, 10 až 15 stupňů na jižní Moravě okolo 18, to je tak jediný výstřelek, ale jinak i zítra čekáme proměnlivou oblačnost, pravda, už by nemělo tolik pršet. No a popolední s vámi stále Kuba Urban, Hit Radio, no a v tuhle chvíli taky Imagine Dragons, anebo za pár minut i Leony.

Tak tohle byla Leony u nás na Hit Radio. A přátelé, představte si, já už jsem o tom dneska mluvil, Taylor Swift má zase zaděláno na další rekordy. Tahle holka sbírá jednu hudební cenu za druhou a tak to vypadá, že doma už bude brzo potřebovat nejenom další poličky, možná i místnost. Na konci září totiž bodovala na MTV Music Awards, kde získala cenu za videoklip roku. No a to právě k písničce The Fate of Ophelia. Když to vezmeme historicky, Taylor má mimochodem už 33 cen MTV, což je historický rekord. No a teď přišla další šance na rozšíření její sbírky. Byly totiž oznámeny nominace na Kids Choice Awards, o kterých rozhodují především mladí fanoušci, děti. No a Taylor Swift si představte vede se 6 nominacemi. Hned za ní jsou třeba Ariana Grande anebo Sabrina Carpenter, obě mají 5 nominací. A Taylor se Sabrinou si to pojistili ještě tím, že jsou dokonce nominované za společnou píseň. Ceny se budou rozdávat 14. listopadu, no a moderovat je bude Alex Warren, kterého velmi dobře znáte díky hitu Ordinary. A když už jsme nakousli Taylor a taky Sabrinu, tak bychom si měli obě dvě dát, co? Tady je jedno espresso, ideální čas na kávičku, přátelé. 10 minut po 12. Sabrina Carpenter, Hit Radio. Oh yeah.

0: Blood Running. Tak tohle byl Ray Dalton. A tohle je vaše Hit Radio. Přátelé, doufám, že máte skvělou sobotu i popolední. Já mám pro vás samozřejmě další velké hity. Je to jenom pár minut zpátky, co jsme vybírali playlist přesně podle vás, tak jak jste chtěli. No a hodněkrát jste si přáli Evu Farnou. Neříkej, co má se stát. No a to je jasný, to si dáme už za chvíli. Stejně tak jako třeba Purple Disco Machine.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Tóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle už je prostě klasika. Michael Jackson, který dohrává v 12:30 odpoledne u nás na Hit Radio. A dneska máme 10. října. Jo? Když k tomu přičtete 7 dní, tak se ocitneme v tom následujícím víkendu, to bude 17. října. Já mám pro vás v souvislosti s tím, že teď dohrála klasika od Michaela Jacksona, já mám pro vás jedno takové malé tajemství, které se jako nebojím teď použít.
1: Retro víkend.
0: A my se na to moc těšíme, protože už příští týden pro vás máme další retro víkend. Pátek, sobota, neděle budeme hrát jenom ty největší hity z 90. let a bude to fakt skvělý. Takže na to se rozhodně můžete těšit a už teď se můžete naladit třeba tím, že budete poslouchat naše dubové Hit Radio 90. Naladíte třeba v aplikaci Radia.cz. Tady je Dermot Kennedy a Kiss Me, Hit Radio.

tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

Work, work, work. Já vám nepřeju, abyste dneska v sobotu 10. října pracovali. To teda ani trošku, ale předpokládám, že přece jenom někdo nás poslouchá určitě v práci. Tak ať vám to utíká, zase vás to nemusí úplně mrzet. To dnešní, nebo vůbec celkový tohle víkendový počasí se jakoby úplně nepovedlo. Hit Radio s vámi, váš víkendový parťák je v sobotu. No a samozřejmě mám pro vás další muziku a další velké hity. To se všechno dozvíte už za pár minut. Jestli dobře počítám, tak máte hodinu a k tomu ještě 19 minutek na to, abyste šli k urně, abyste tam hodili nějaký ten hlas, protože stále ještě probíhají volby, takový ty do těch zastupitelstev a tak dál, takže rozhodujete o tom, kdo vlastně bude velet vaší obci či městu, ve kterém bydlíte. Tak na to nezapomeňte, zavírá se nám to ve 2 hodiny, od nás se samozřejmě všechny důležité informace dozvíte i po 2. hodině, když už budou volební místnosti uzavřeny. No a co se týká těch velkých hitů? Miles Smith připraven a uslyšíte ho za chvíli, stejně tak třeba Sigalu, a to všechno až do 13. Kuba Urban se loučí a budu se těšit zase někdy tady u nás na Hitku.

značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90, Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, s kolonami počítejte na Pražském okruhu v obou směrech. Ve směru od dálnice D1 je kolona před Cholupickým tunelem a pak hned za ním na Radotínském mostě. Při cestě směrem od letiště počítejte s kolonami od úrovně Jinočan až po Cholupický tunel. A na magistrále kolony na tradičních místech, tedy ve Vilznově ulici u hlavního nádraží směrem na D1 a na Nuselském mostě směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: On air,
2: online
0: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Čas na hlasování se krátí. Volby do zastupitelstev a třetiny senátu skončí za necelou hodinu. Následně začnou komise sčítat hlasy. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do půlnoci. Kompletní výsledky, zejména v případě obecních voleb, budou ale k dispozici zřejmě až zítra ráno. Na Hlávkově mostě ráno havarovalo policejní auto a spadlo do Vltavy. V autě byli dva policisté, muž a žena, byli podchlazení, ale bez zranění. Záchranáři je převezli do nemocnice a postarali se také o svědka nehody, který skočil do vody, aby policistům pomohl. Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr. Vyplývá to z rozhodnutí uveřejněného na webu města, na které upozornil server z dopravy.cz. Podle dokumentu o kroku rozhodlo vedení Prahy. To ale popřel náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek. Odbor podle něj rozhodl sám a náměstek bude chtít ukončení regulace zvrátit. Tenistka Nikola Bartuňková v Pekingu do finále nepostoupila. Nestačila na Miru Andrejevu z Ruska, podlehla jí ve dvou setech 2-6, 2-6. To ve čtyřhře bude mít Česko zastoupení. Kateřina Siniaková si v Pekingu zahraje o jubilejní 40. titul v deblu. Do finále prošla s domácí tenistkou Chang Shuai. Stále počítejte s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a taky by mělo ubývat mraků, večer místy až do vyjasnění, teploty do 14 stupňů.
0: Hit Radio City.
3: Tolik Dominik a zprávy, s vámi už Tomáš Kočárník, dneska 10.10., takže si něco přejte. Asi to nevíde, ale pokus je zdarma, víte co.

Victoria Hotel Californian tady u nás v éteru Hitradia City. No a jako vždycky naše vysílání odstartujeme tipy na víkendové akce. Tady je takový stručný přehled. Pokud byste chtěli otestovat kvalitu vašeho zažívání, tak můžete vyrazit na Šmakulády dneska i zítra, konkrétně na Burger Fest v prostranství u Břevnovského kláštera. Takže boží akce na božím místě, pokud neřešíte kalorie. Dýni je teď všude jako za korunu pytlík a tak se koná i speciální výstava, a to v botanické zahradě v Troji. Je tam i program pro děti a detaily akce najdete případně na botanická.cz. No aby toho nebylo málo, tak vybraná pražská kina pořádají festival, a teď pozor jo, bollywoodského filmu. Všechno najdete na gooutout.cz a pokud jste fanoušci takové té indické hudby a řekněme dost zvláštních tanečních kreací, no víte, jak vypadá Bollywood, tak tohle je něco pro vás. Tolik tedy takové tři stručné tipy na víkendové akce, no a teď už třeba legenda Gigi D'Agostino.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy na Hit Radio City. Krásnou sobotu vám všem, co nás ladíte. Jako samozřejmě přeji hezkou sobotu i těm, co nás neladí, ale budu upřímný, vám, co nás ladíte, tu sobotu přeju o trochu hezčí, ale těm ostatním to neříkejte. Teď nás čeká zpěvák, který je tak trochu smolař. Za peníze z prvního alba si koupil auto, logicky chlap, ale to auto mu během několika týdnů bohužel ukradli. Naštěstí tenhle hit mu přinesl takovou slávu a úspěch, že by teď mohl bez problému koupit akcie té automobilky. Tom Odell a jeho Another Love. Na Hit Radio City jdeme zase hrát. Tak hezkou sobotu.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhony 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

Mandraže a jich motýly, s vámi Hit Radio City a přátelé, je tu poslední plus minus hoďka, konkrétně 29 minut, kdy máte šanci volit v komunálních volbách. Pak se začnou samozřejmě sčítat hlasy a rozdělovat mandáty. Prosím vás, pokud jste někdo, kdo v napětí čeká na výsledky v klidu, pomalu, ono to není úplně lehký. Jen pro vaši představu, Praha má z nějakého šíleného důvodu, nevím proč, 59 městských částí. To je více starostů a místostarostů a radních, než mají některý středně velký evropský země, prosím vás. Samozřejmě tím, že má Praha 57 městských částí, tak se tomu vlastně nedá ani pořádně vládnout, takže držíme palce na magistrát. No, uzavřel bych to tak, že každý, prosím vás, každý, kdo dneska sedí ve volební komisi, a pokud nás teď někdo poslouchá nebo víte o někom, že tam je, tak drahá volební komise, která pak budete sčítat, jste úžasní a obrovský respekt k vám, co děláte, protože tohle město sčítat a rozdělovat v něm mandáty, to je jako skládat stavebnici Lego bez návodu

Maroon 5 a Christina Aguilera, s vámi taky Hit Radio City. No a tak co? Už jste byli u urny? Teď jako myslím tu volební urnu, prosím vás, žádnou jinou, jo? Abychom měli jasno. Případně, pokud si tou politikou nechcete kazit víkend, tak je to samozřejmě taky naprosto normální přístup. Klidně mi dejte vědět na náš WhatsApp 37937 a další 37. Napište mi, jestli jste šli dneska nebo včera volit. Ať tak či tak. Hele, je to super, že si můžeme vybrat, ale letos to navíc bude terno. Kandiduje Bába pod kořenem nebo i pornoherec Robert Rosenberg, takže jízda. Vidíte, že v tomhle státě o odborníky nouze není. Teď už jedna z nejlegendárnějších kapel historie. Budou Aerosmith, díky, že nás ladíte a krásný sobotní odpoledne.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Tohle byla Rihanna s jejím hitem Umbrella. Společnost vám dělá taky hit Radio City. Jako dalo by se říct, je to jeden z jejich největších hitů, ale ta ženská to má tak, co písnička to hit, takže tam je to trošku složité. Doufám, že máte hezkou sobotu, díky, že ji trávíte s námi. No a za malou chvíli si dáme nejnovější zprávy, doinformujeme vás, no ale docela. Stíháme ještě pár hitů. Bude Edvard Maja a Vika Žigulína, ale teďka obrovský německý talent, který teda v němčině nespívá a dá se to pochopit, protože němčina to je takovej dost specifický jazyk. Tohle je Tim Kamrad.

0: Edvard Maja, Vika Žigulína, na Hit Radio City máme skoro dvě, se mnou ve studiu zpátky Dominik a jsou tu pro vás nejnovější zprávy, ale ještě předtím info z našich silnic.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu zůstávají kolony v obou směrech. Při cestě od letiště s nimi počítejte mezi Jenočany a Chlupickým tunelem. Ve směru od D1 hlásíte kolonu od sjezdu na Vestec k Chlupickému tunelu a taky na Radotínském mostě. Se silnějším provozem počítejte i v Radlické ulici od metra Radlická směrem na Smíchov, na magistrále zdržení na Nuselském mostě do centra a ve Vilznově ulici u Hlaváku směrem od Florence. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: Culture.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Bylo 14 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Volby skončily, volební komise otevírají schránky a začínají kontrolovat odevzdané hlasovací lístky. Pokračuje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Důležitá při zpracování je především bezchybnost předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny. Kvalita má tedy rozhodně vždy přednost před rychlostí.
2: Dříve bývají známé výsledky z menších obcí, největší pražské okrsky mohou být sečtené až zítra ráno. Jedna výluka na Žižkově skončí, další začne. Kolem půlnoci se vrátí tramvajový provoz do Olšanské ulice, současně ale odstartuje omezení v úseku nákladové nádraží Žižkov-Ohrada. Obousměrná výluka potrvá do 18. prosince. Dopravní podnik kvůli tomu zruší dvě tramvajové linky, jiné naopak zavede a budou jezdit i náhradní autobusy. V Zoo Praha vyrůstá historicky první mládě loríčka oranžovoprsého. Tohoto choulostivého papouška se zde podařilo rozmnožit poprvé v rámci českých zoologických zahrad. Sameček se vylíhl na konci května, je ve skvělé kondici a ve věku 4 měsíců se dá téměř považovat za odchovaného. První fotbalová liga dnes bude pokračovat 4 zápasy 10. kola. Od 15 hodin se utká Hradec Králové s Artisem Brno, Plzeň s Mladou Boleslaví a brněnská Zbrojovka s Jabloncem. Od 6 večer je na programu souboj Bohemians 1905 s Ostravským Baníkem. A počasí později odpoledne mají v Praze srážky ustávat a začne taky ubývat mraku. Zítřek poté doprovodí proměnlivá oblačnost, místy sprchne, později odpoledne budou srážky a částečně i oblačnost ubývat, nejvyšší teploty do 14 stupňů.
1: Hit Radio City.
4: S vámi zpátky Tomáš, komunální volby za námi a tak mrkneme na nejlepší bizáry, které se letos děly. Jako vždy to bylo pestré.

Tohle nás baví, tohle je ta česká hudba, opět a Radeček, i tak to za to stojí. Tady s vámi Hit Radio City, no a jak jsem slíbil, jsou tu nejlepší bizáry letošních komunálních voleb. Pro jeden takový můžeme vyrazit do Brna, kam jinam, že jo, kde místní volební stánek komunistů doslova připomínal prodejnu kebabu a bylo krásně vidět, jak jsou plakáty zpracovaný umělou inteligencí, no klasika. A mimochodem hnutí Brno Klidem nechalo na náměstí postavit toalety, což je určitě zajímavý předvolební vzkaz. No a například v Hladkých Životicích, tak tady to byla a bude pořádná reality show, protože proti sobě kandidovali manželé, rodiče a děti. Takže to za chvilku budou fakt parádní Vánoce. Omlouvám se, ale kdybych měl jako tady jmenovat všechno, co bizarního se stalo během voleb a v těch předvolebních slibech, tak bychom to měli tak přibližně do čtvrtka. Ale pozitivní, přátelé, na tom všem je, že dnešním dnem už na nás konečně všude přestanou vyskakovat neznámí lidé, kteří se na nás ze všech stran culí a slibují nám život jako ve Švýcarsku. Ano, ano, bude na chvilku klid. A teď všichni budeme čekat v napětí, kdy u nás už bude líp. Bude líp hned, protože jdem na další hity. Za malou chvíli Kato and John, ale teď Alexandra Burke. Haleluja.

Kato and Jonah, Turn the Lights Off, tohle je náš víkendový hudební výběr tady u nás na Hit Radio City. Nás už teď, ale v našem programu čeká zpěvák, který dřív pracoval jako pódiový technik a zvukař, stavěl mikrofony, nosil tu těžkou aparaturu pro jiné kapely, no a pak ho to začalo štvát, že na pódiu stojí všichni ostatní, jen ne on, a řekl si a dost. So how do I say goodbye? Vyřešil to zajímavým způsobem, stal se celosvětově slavným, což mi osobně přijde jako fajn řešení. Tak si ho dáme, Dean Lewis a jeho How Do I Say Goodbye na Hit Radio City.

Tohle byla Taylor Swift, s vámi Hit Radio City, no a v Praze, přátelé, oficiálně končí nejstarší noční klub. Končí lávka vedle Karlova mostu. Po neuvěřitelných 36 letech magistrát se totiž rozhodl, že tuto historickou budovu bude rekonstruovat. Jestli se po rekonstrukci klub vrátí, zatím není úplně jasný, ale... Když se nad tím zamyslíte, je to neuvěřitelný paradox života. Jako klub lávka, to je pojem, který přežil úplně všechno. Nespoutaný porevoluční kapitalismus, tancovačky hvězd populární hudby, tisíce turistů hledajících laciný alkohol s výhledem na Hradčany a přežil i tisíciletou vodu, která se skrz ten suterén prohnala s půlkou Vltavy. No a nakonec ten klub udolá ten nejvíc děsivý a nejdrsnější kalibr ze všech. Úřední rozhodnutí.

0: Alex Warren a jeho Ordinary tady u nás na Hit Radio City. No a na Facebooku jsme spustili takovou zajímavou anketu. My se vás totiž ptáme, co je podle vás ta nejvíc česká věc, kterou cizinci nikdy nepochopí. Do komentářů už nám dáváte svoje tipy, nejčastěji se tam objevuje Zimmermann, ale toho nechápou ani někteří Češi, ponožky v sandálech a obecně náš smysl pro humor nebo houbaření. Krásný výběr, tak nám klidně dejte i váš tip. Co my Češi máme a turisté to nechápou? Právě teď, právě tady, kapela Verve, Bittersweet Symphony a další hity pro vás. Hit Radio.
1: 4,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu. Let's go.

Black Eyed Peas aj Shut Up na Hit Radio City, 14 hodin a 52 minut k tomu. Nám zbývá společně ještě posledních pár minut, než si dáme nejnovější zprávy, dopravu a počasí, no a to by byl hřích, kdybychom ty minuty nevyužili s našimi dalšími hity. Za malou chvíli už bude Xindl X, no ale teďka bude jedna americká kapela, která patří vůbec k jedním z nejúspěšnějších v celé historii a je tu jeden jejich starší hit, který ale bohužel má takové sdělení, které platí pořád. Můj nejoblíbenější hit od Green Day, skvělý text a skvělá myšlenka. American Idiot tady u nás na Hit Radio City.

0: Na Hitrádiu si teď Sindl X a jeho dovolená, teď už ale naše informační okénko, tedy zprávy počasí a doprava. Dominiku, je to tvoje.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolony zůstávají na Pražském okruhu. Směrem od D1 počítejte se zdržením mezi sjezdem do Libušské ulice a Lochkovským tunelem. Při cestě od letiště jsou kolony mezi Jenočany a Radotínským mostem. Se silnějším provozem počítejte i na Nuseláku ve směru do centra a ve Vilznově ulici je kolona u hlavního nádraží směrem od Florence. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Česko má za sebou komunální volby a volby do třetiny Senátu. Policie během nich řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. V žádném případě ovšem nešlo o nic zásadního. V Praze 4 se začne od čtvrtka měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci platit i v nočních hodinách, dosud bylo parkování po 20. hodině zdarma. Část smíšených fialových zón se změní na modré, určené pro rezidenty. Jako první začne výměna dopravního značení v části Podolí a Nuslí, další oblasti budou následovat. Ode dneška začíná mezi Prahou a Hanojí dvakrát týdně létat společnost Vietjet Air. Jedná se o první přímou linku mezi těmito městy. Na trase je ještě mezipřistání v kazašském Almaty. Podle dřívějšího vyjádření pražského letiště by linku mohlo v prvním roce využít přes 67 tisíc cestujících. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek může mít 6. medaili z mistrovství světa. Na šampionátu v Baku se popere o bronz. Finálový blok začne v 16 hodin našeho času. Krpálkův zápas je na programu jako čtvrtý. V noci čekáme v Praze nejnižší teploty kolem 7 stupňů, zítřek přinese maximálně 14, neděli doprovodí proměnlivá oblačnost, lokálně se přidají přehánky, později odpoledne budou srážky a částečně i oblačnost ubývat.
0: Hit Radio City.
2: S vámi zpátky Tomáš Kočárník a za chvíli si dáme takovou zprávu, kde možná budete mít drobný pocit deja vu. No, uvidíte.

Eva Farná, kapela Mirai, jejich společný hit Vzpomeneš si, s vámi taky Hit Radio City. A jak jsem slíbil, teď taková speciální zpráva ze zahraničí, u které jako můžete mít pocit, že už jste něco podobného jednou zažili. Takže v Rusku totiž panují obavy z nákazy morem. Boží, ne? Jako upřímně, teď je potřeba trošku pozitivního přístupu. A já si myslím, že my jsme na pandemii připraveni. Hele, u moci je Andrej Babiš. Adam Vojtěch je ministr zdravotnictví. V Bílém domě je Donald Trump. Jako, sorry. Ale tady není absolutně nic, co by se mohlo pokazit. A co jsme už minule nezažili, takže bez problémů můžeme na další hity, že jo?

0: David Guetta, Sia na Hit Radio City. No a přátelé, říjen vám s námi bude velmi chutnat.
1: Hit Radio City vám beze brunch. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: Je to tak, naše rádio totiž znovu vyjíždí do ulic a veze vám legendární City brunch. Si to představte. Do dveří vaší firmy vejde náš tým a přiveze vám hostinu doslova pod nos. Křupavé kroasány, vonavý koláče, čerstvý ovoce, záplavy kávy a pozor, my to dáme jenom vám a nakrmíme nejenom vás, ale i vašich třeba, já nevím, 20 kolegů. Takže jestli si chcete v práci šplhnout u šéfa nebo si udobřit celý týmový kolektiv, tohle je šance být za hrdinu měsíce. Jo, o zdroje se postará náš partner Hypermarket Globus, takže bude všechno maximálně čerstvé. Hele, vlastní pekárna, vlastní řeznictví, vlastní restaurace, vlastní všechno. No a jak na to? Běžte na náš web, vyplňte krátký přihlašovací formulář a pak už si jenom držte palce, protože od pondělka 12. října až do konce měsíce vyhráváte každý úterý a čtvrtek. Takže na nic nečekejte, přihlašte svůj kancel, dílnu, kancel, jak jen chcete a nechte si s námi zpříjemnit ten váš pracovní den. Budem držet palce.
2: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30. 9.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kapela Hodiny a jejich souhvězdí, s vámi Hit Radio City a prosím vás, už jste v Praze potkali nějakého divočáka? A teď myslím fakt jako reálný zvíře, upřímně, čteme to v médiích furt. Divoká prasata dobývají města, Praha není výjimkou, všude se píše, že jednotlivé pražské části bojují s přemnoženými prasaty a myslivci to postupně řeší. Já jsem neviděl jediný prase. Jako fakt, jezdím po celém městě, po celé Praze a já jsem nepotkal jedinýho kance. Nejblíž k tomu samozřejmě člověk má po 21. hodině, když jde přes Sherwood kolem hlavního nádraží, ale to jsou furt lidi. Já teda nevím, jakou máte zkušenost vy, ale podle mě se mně osobně v Praze ty prasata prostě vyhýbají. A začínám to brát docela osobně.
1: But I just can't be with you like this anymore.

A Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: kapely a prostě to nelze vynechat. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.

Cyril s hitem Stumbling In. Společnost vám dělá Hit Radio City a já vám děkuju za milé zprávy, které mi od vás přišly na WhatsApp. Já jsem se vás totiž ptal, jestli jste dneska nebo zítra, dneska nebo včera, no chápeme se, prostě ty jste byli u komunálních voleb. Na to jsem se ptal, ježišmarja. Několik z vás mě s volbami poslalo do určitých míst, ale v pohodě, s tím jsem tak nějak počítal, ale zaujala mě odpověď od Petra, který mi napsal, že šel volit, ale než ten metr a půl dlouhý plachtový lístek vůbec rozbalil a zase složil do obálky, tak vypadal u těch uren spíš, že skládá rodinný stan a jde kempovat. Já to chápu, Petře, naprosto rozumím, jenom snad si tam nerozdělával táborák, protože, co si budem povídat, ve volebních místnostech je hodně hořlavé.

0: Teddy Swims a jeho Lose Control na Hit Radio City. Jdeme informovat za chvíli nejnovější zprávy, ale nejdřív informace pro všechny za volant.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu se při cestě směrem od letiště krátce zdržíte u Jinočan a na Nuselském mostě je kolona tradičně ve směru do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Ve Vltavě ráno skončilo policejní auto, havarovalo na Hlávkově mostě a spadlo do řeky. Ve vozidle byli dva policisté, muž a žena. Zranění neutrpěli, byli ale podchlazení. Záchranáři je převezli do nemocnice. Postarali se také o svědka nehody, který skočil do vody, aby policistům pomohl. Od zítřka do 3. listopadu bude omezen provoz vlaků mezi Uhříněvsí a Říčany. V úseku se bude jezdit jen po jedné koleji, pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves. Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou pražského silničního okruhu v oblasti Říčan, při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce Správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
1: Další informace najdete na webu dopravce. Aplikace e-doklady fungovala v obou dnech voleb stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo přes 100 000 voličů. Zaznamenala pouze ojedinělé potíže, které vyřešila obratem. E-doklady jsou dobrovolnou digitální alternativou občanského průkazu. Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina postoupili na Masters v Šanghaji do 3. kola. Lehečka zdolal Borgese z Portugalska 2-1 na sety. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chodar. Svrčina porazil 2-1 Argentince Echeverryho a ve 3. kole vyzve Medveděva z Ruska. Zítra v naší metropoli čekáme proměnlivou oblačnost, místy se objeví přehánky, později odpoledne budou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty stejně jako dnes mezi 12 a 14 stupni.
0: Hit Radio City. Dominiku, děkujeme, s vámi zpátky Tomáš, milovníci podzimu, to vám musí šmakovat. Sichravo pod mrakem už trošku zima, no jste divní.

Na Hit Radio City s vámi taky Lean Rhymes, krásné odpoledne, no a jdeme na takový klasický přehled týdenního bizáru. Jako pardon, ale o ten vás ochudit nemůžu. Neobvyklá volební místnost na Kladensku. Lidé vhazovali svoje hlasy do tojtojky. Jako může se nám to zdát divné, na druhou stranu záchod nebo urna, vždyť je to jedno. Druhá zpráva. Cestující v letadle měl podezřele velký rozkrok. Ochranka v něm našla přes 10 pašovaných ptáků. Nehledě na to, jak muž může být obdarován od přírody, rozkrok prostě nepípá. No a na závěr, přátelé, dobré zprávy. Česko je podle nového žebříčku 19. nejbohatší zemí světa. A já bych se tímto chtěl omluvit celé České republice, nebýt mě, tak jsme podle mě v top 10.

0: Jonas Blue, Jack and Jack, jejich Rise na Hit Radio City. Doufám, že máte pěknou sobotu, milovníci podzimního počasí, jak jsme řekli na začátku hodiny, tohle je něco pro vás, babí léto je oficiálně za námi, no a tohle už je taková ta říjnová klasika. Pokud někdo jste z toho počasí takový unavení a teprve si na ten podzim zvykáte, tak nebojte, chystáme pro vás další hity, u kterých se rozhodně nebude dát spát, jako například... Slyšíte dobře. Offenbach, Norma Jean Martin a jejich společný hit Overdrive. Nebudou chybět ani Imagine Dragons, takže rozhodně doporučuji ladit dál. Hezkou sobotu.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

odehrát v jakýkoliv roční období. Sofian Mečbeč, Léto s tebou, Hit Radio City. No a teď se podržte, protože v Praze na výstavišti v Letňanech nám ukázali, jak bude vypadat budoucnost dopravy. Představili tam autonomní autobusy, auta bez řidičů a kurýrní roboty. Zkrátka takový ten svět, kde za volantem už nesedí vůbec nikdo, což je popravdě věc, kterou v Praze vídáme na silnicích celkem běžně, akorát doteď ti řidiči v tom autě sedí často, jen nekoukají na cestu a sjíždějí TikTok hold. No, pořadatelé tvrdili, že ta autonomní auta jsou budoucnost, protože nedělají chyby. Nedostanou amok v koloně na jižní spojce, nepohádají se s váma o nejlepší trasu, dají přednost zprava a tak dále a tak dále. Hele, upřímně, já mám z toho trochu strach. Představa, že mě ve dvě ráno z baru veze auto, které neovlivním, nemůžu mu si s ním povídat, nemůžu mu nadiktovat zkratku a které na magistrále striktně dodržuje 50, i když já už fakt chci domů. No uvidíme, ale třeba se s těma robotama nějak domluvíme. Vlastně je to hlavně v našem zájmu.

Pokud znáte film Láska nebeská, tak vám tyhle rytmy jsou známé, což znáte tenhle film určitě. Běží to během každých Vánoc, ježišmarja. Wet, wet, wet. Love is all around. Tady u nás na Hit Radio City. Tohle je pecka z roku 1992. Jinak připomínám, pokud byste si s námi chtěli užít další takovýhle retrohity, tak každý všední den po 18. hodině pro vás máme naše speciální Hit Radio Classic, kde vzpomínáme na ty největší hity právě 80., 90. a taky přelomu tisíciletí. No a aby toho nebylo málo, tak nás příští víkend, přátelé, čeká retro víkend, takže celý víkend budeme hrát jen takovéto pecky. Tady už ale v našem hudebním mixu frčíme víc do současnosti. Bob Hayley Williams a jejich společný hit Airplanes, díky, že nás ladíte.

Tohle byl David Stipka společně s kapelou Benjis, jejich hit O lítání tady u nás v éteru Hit Radio City. No a když máme ty volby, tak něco ze zahraničí. Okresní volby v Peru vyhrál muž se jménem Hitler Mussolini. Jako fakt. A mimochodem, jedná se už o třetího Hitlera, kterého si Peruánci zvolili do funkce. No co k tomu dodat, no naštěstí tohle je něco jako bratwurst. Nakoupit to sice můžete po celém světě, ale nejkvalitnější to stejně nakonec dostanete v Německu.

Tohle je kapela Train a jejich 50 ways to say goodbye. Krásnou sobotu tady na Hit Radio City, za chvíli už další hity. Teď ale jdeme informovat, je tu Dominik a nejnovější zprávy.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Volební komise už zhruba 3 hodiny sčítají hlasy. Češi včera a dnes vybírali zastupitelé a konalo se i úvodní kolo voleb třetiny senátorů. Průběžné výsledky zveřejňuje Český statistický úřad na volebním webu volby.gov.cz. Konečné výsledky by měly být známy s ohledem na složitější sčítání hlasů v komunálních volbách do zítřejšího rána, tedy podobně jako před 4 roky. Fakultní nemocnice Bulovka a Pražská záchranka spustili nový projekt. V rámci něj lékaři záchranné služby pracují i na urgentním příjmu nemocnice a naopak lékaři nemocnice slouží u záchranářů a vyráží do terénu. Jedním z cílů projektu je lépe propojit přednemocniční a nemocniční péči v urgentní medicíně. U metra Opatov tento týden slavnostně otevřeli nový parkovací dům P+R. Čtyřpodlažní objekt v Čilské ulici nabízí bezmála 500 míst, z toho stovka je vyčleněna pro dlouhodobý pronájem obyvatelům Prahy 11. Na střeše budovy má ještě vzniknout pochozí park. Judista Lukáš Krpálek má na krku další medaili. Dvojnásobný olympijský vítěz dneska vybojoval na mistrovství světa v Baku bronz. Získal tak svou 6. světovou medaili. A počasí v průběhu noci se v Praze ochladí na zhruba 7 stupňů, zítra naměříme maximálně 14, v neděli bude oblačnost proměnlivá, místy se objeví přehánky, později odpoledne začne srážek a částečně i mraků ubývat.
0: Hit Radio City.
2: Dominiku, děkujeme za info, tady s vámi pořád Tomáš Kočárník a přišel čas odstartovat naši poslední společnou hoďku. Teď Rose a Bruno Mars.

Srdce ještě s Davidem Kolérem tady u nás na Hitrádiu City. No a všichni obyvatelé Žižkova a přilehlého vesmíru, prosím vás, pozor. Od neděle 11. října nás čeká malý dopravní zážitek. Startuje tady totiž velká výluka v úseku nákladové nádraží Žižkov až Ohrada. Důvod? Modernizace trati. V překladu do ličtiny koleje už si říkali o důchod. Omezení se dotkne 9 tramvajových linek a autobusů 133, 908 a 909. Místo nich dostaneme náhradní autobusy a nová tramvajová čísla 30 a 37. A teď ta nejlepší zpráva. Celé to dobrodružství potrvá až do pátku 18. prosince. Ano, 18. prosince. Takže pokud bydlíte na Žižkově nebo používáte tyto směry v MHD, gratuluji, trénink na vánoční schon vám začíná už teďka v říjnu. 2 měsíce budete mít jedinečnou možnost objevovat takové zapomenuté kouzlo pěší turistiky do kopce a až budete v prosinci čekat na ten náhradní autobus v mrazu na Ohradě, vzpomeňte si, ty nové koleje budou krásný a budou hladký jako dětská prdelka.

Lost Frequency s Ellie Duhé a X Ambassador. S vámi Hit Radio City a pokud byste potřebovali zorganizovat život, tak víme, že je to těžký. Ale taky víme, kde tak nějak začít. Jestli se pouštíte do nějakého domácího úklidu nebo potřebujete pomoc s organizací, tak máme super tip. Domalep. My už jsme s nima soutěžili a vy je znáte. Přehledné samolepky, krásný, stylový, přímo k vám domů, do práce, dělají to i klidně po jednom kusu. Takže se nemusíte bát nějakých drahých hromadných objednávek a můžete si s tím polepit opravdu cokoliv. Krásně to drží na koření v kuchyni, domácí potřeby, v koupelně, na naštvanou sousedku. Ta většinu teda samozřejmě cedulku nepotřebuje, to poznáte podle výrazu, ale kdyby náhodou v objednávkách se meze nakladou, takže vaše požadavky můžou být jakýkoliv budete chtít. Pokud chcete, můžete mrknout na jejich webovky a opravdu je to čistě na vás stylový polep, takže jestli máte zájem, jejich webovky jsou www.domalep.cz.

0: Zlatá slavice Eva Farná tady u nás na Hitrádiu City a skvělé zprávy, říjen vám totiž Hitrádiem City bude, no jako fakt chutnat.
1: Hitrádio City vám beze bránč. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: Je to tak, naše rádio znovu vyjede do ulic a přiveze vám legendární City brunch. Představte si to, do dveří vaší firmy přijdeme my s naším týmem a přivezeme vám takovou poctivou hostinu. Křupavé kroasanty, čerstvé koláče, ovoce, kávu, maso, co budete chtít. A pozor, nakrmíme nejen vás, ale klidně i vašich ostatních 20, 25 kolegů. Takže jestli chcete si v práci třeba šplhnout, předplatit si nějaký průšvih, udobřit si týmový kolektiv, nebo stát se takovým hrdinou měsíce, nebo se trošku dostat k prémím, tak o pořádné zásoby se postaráme my a taky náš partner, tedy hypermarket Globus. Takže bude všechno maximálně čerstvé. Tam mají vlastní pekárnu, vlastní řeznictví, vlastní restaurace, prostě kvalitka. A teďka jak na to? Je to úplně jednoduchý a registrace do soutěže je zdarma, stačí jít na náš web, no a vyplnit krátký formulář a pak už si jenom držet palce. Od pondělí 12. října až do konce měsíce rozdáváme radost každé úterý a čtvrtek, tak na nic nečekejte, přihlaste svůj kancel, dílnu, ordinaci, jak jen budete chtít a nechte si zpříjemnit den, protože jídlo zdarma, jedna z nejlepších věcí na téhle planetě.
2: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.

Pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pozim si rádiem. Zlepši si náladu.

Hudební a taneční diva, tohle je J-Lo, s vámi Hit Radio City. No a my v tom tancování vlastně budeme pokračovat dál, protože v našem hudebním výběru nás teď čeká jeden vlastně z nejvíc songů historii, který je takovej hodně příznačný k tomu létu, což se k dnešnímu počasí naprosto dokonale hodí, že jo? A mimochodem, v tom videoklipu uvidíte krásné ženy, krásné muže, jachty a je z roku 2010, kde ho sponzorovala firma vyrábějící alkohol. Takže jestli si někdy pustíte ten videoklip, můžete si představit to, že tuhle tu písničku, světově úspěšnou písničku, nenahrával nikdo střízlivej. Ale i tak se zadařilo. Lucenzo Don Omar a jejich Danza Kuduro, jdeme zase hrát.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: City a Adam Levine tady u nás v éteru Hitrádia City. Za malou chvíli už je tady 18. hodina, takže dost bylo mého žvatlání a teď už tu pro vás budou jenom naše hity. Jak řekl klasik Miloš Kopecký, všichni lidé dělat radost umějí. Jedni tím, že přijdou, jiní tím, že odejdou. Po celé třeba Miley Cyrus, Last Goodnight nebo kapela Mirai. S vámi Tomáš Kočárník, mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 18 hodin, krátké zprávy s Vladanem Hýlem. Sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách pokračuje. V obecních volbách už komise sečetly více než polovinu okrsků. Volební účast přesahuje 49%. V senátních volbách je zatím sečteno přes 42% okrsků a účast překračuje 43%. Konečné výsledky by měly být známé během noci anebo v neděli ráno. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo více než 100 000 voličů. Objevily se údajně jen ojedinělé potíže, které se dařilo rychle řešit. Donald Trump čelí kritice kvůli dohodě s Putinem o dodávkách ruské nafty. Američtí demokraté i evropští politici zpochybňují krok, který může ekonomicky pomoci Rusku pokračovat ve válce na Ukrajině. Německo trvá na zachování sankcí, Polsko pochybuje o ruských zásobách a finský premiér označil Trumpův postup za zklamání. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji proměnlivou oblačnost, ráno se místy objeví mlhy, počítat musíme taky s občasnými přeháňkami. Později odpoledne a večer budou přeháňky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio.

Nejdůležitější zprávy z Prahy a středních Čech? S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás pro nás. Pražské hit Radio City.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Nejlepší písemka v Praze? City Quiz Hit Rádia City. Poslouchej a vyhrávej každý den dopoledne. Na Hit Rádiu City. Hit Rádio City.

0: Hit Radio City.
1: Let's get it started in here.